0: Ελληνοπούλη.
1: Najbolší glasbený mix.
0: Poletný rádio 1.
1: Več politia.
0: Več dobre glasbe.